Posloucháte největší hity milénia na Relaxu.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Posloucháte největší hity milénia. Na rádiu Relax.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 30. července. Tento den roku 1863 se narodil Henry Ford. Právě po něm jsou pojmenovány automobily, které jsou v Americe dodnes jedny z nejprodávanějších. Předposlední den v červenci roku 1946 přišel na svět rockový baskytarista Jeffrey Hammond ze skupiny Jethro Tull. O rok mladší je původem rakouský herec a také filmový producent Terminátor Arnold Schwarzenegger. She'll be back. Narozeniny má dnes také zpěvačka Kate Bush, spatřila světlo světa v roce 1958. Přesně 10 let poté se narodil i Sean Moore, bubeník skupiny Manic Street Preachers. Beatles zavřeli svůj Apple butik. Všechny věci putovaly na charitu. V roce 1991 hudební kanál MTV oznámil, že do 2 let bude provozovat 3 programy.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Vstáváme přesně v 6.00.
1: Relax Radio. Počasí.
0: No a do jakého počasí jsme se dnes probudili? Do nádherného letního dne. Dnes bude jasno až polojasno a odpoledne 38. Pro všechny hrdiny všedních dnů tady máme písničku hned na startu této hodiny. Afrojack a David Guetta.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala kousek od Prahy v Chýnici, u Radotinského potoka v ulici Karlštejnská směr Ořech. Jeďte opatrně tudy, protože tady havarovala motorka a na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Všem motorkám dobře dojeďte, jeďte opatrně, jeďte v pohodě, bez nehod. Nehodu motorkáře, jenom motorkáře, nikdo jiný v tom nebyl, máme nahlášenou od Chýnice, kousek od Prahy u Radotinského potoku. Havarovala motorka a záchranka musela vyrazit těsně před 6 hodinou na místo.
0: Relax Radio. Největší hity 90.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach. Zdraví vás.

0: Dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: máme soutěž o vstupenky na Valdník, Slánský Open Air Festival. A na Facebooku Relax Radio máme dotaz ještě ze včerejška a jeden z těch dotazů, který se objevil. Jaký sci-fi vynález byste proměnili v realitu a použili v současném životě? Pavel napsal, tak si myslím, že by bylo dobré vymyslet přístroj na to, aby lidi po celém světě dostali konečně rozum. Ale to je asi utopie. No, možná. Alena, mě by úplně stačila taková maličká tiskárna na peníze. Tak k tomu se připojuju, to by se mi taky líbilo. A nebo jiná posluchačka Alena, návštěvník Facebooku Relax Radio. Není to úplně vynález, píše, ale sarkofág s léčivými schopnostmi z hvězdné brány by byl prima.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Ne přímo na dálnici, ale pod dálnicí D5 u Žebráku na kruhovém objezdu osobní auto srazilo cyklistu. Na místo vyrazila záchranka, pozor, opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Snowboardáci s úsměvem na Relaxu v 6.31.
1: Relax Radio.
0: Snowboardy odhodíme a jdeme si zaplavat. Dnes bude slunečno a horko, bude jasno až polojasno a odpolední maxima 38 stupňů Celsia. Tohle je astronaut, hudební kosmonaut a schválně podíváme se za chvilku, jaká je teplota právě teď ve vesmíru, pokud tam míříte.

0: man. And I wanna go home.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, že byste letěli do vesmíru, že byste si vyzkoušeli let v nějaké raketě? Určitě mnozí z nás přemýšleli. No a co by nás tam čekalo? Máme prázdniny, přemýšlíte o tom, že si vyletíte na měsíc? Nemusí to být na měsíc, jenom na pár dnů, ale hodně bychom se uchladili. I když zrovna okolo Země ta teplota závisí na tom, kde se objevíte, na oběžné dráze, třeba kolem Země, na sluníčku může být až 120 stupňů, ve stínu pak minus 150. Ale kdybyste letěli hlubokým vesmírem, tam, kde vidíme to, že nic nevidíme, tak tam je stabilně 2,725 Kelvina, což je minus 270,42 stupňů Celsia. Taková je teplota v největším prostoru vesmíru a vůbec nejchladnější známé místo a tam se zastavuje úplně všechno i dech, tak to je objekt kosmický mlhovina Boomerang a tam je teplota 1 Kelvin, což je téměř absolutní nula, minus 272,15 stupňů Celsia. Tam bych určitě ani při tom dnešním horku neletěl.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Další dopravní informace je o nehodě v Praze v ulici Zenklova nedaleko Kobylis, Praha 8, vlastně uprostřed trasy Kobylisy a fakultní nemocnice Bulovka se srazilo osobní auto, motorka a tramvaj. Na místě zasahuje záchranka, naštěstí je to kousek od nemocnice.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Informovali jsme o dopravní nehodě v Praze. V ulici Zenklova se stala dopravní nehoda mezi Kobylisy, Prahou 8 a fakultní nemocnicí Bulovka. Srazily se osobní auto, motorka a tramvaj. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a ta silnice Zenklova ulice je teď dočasně uzavřena úplně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Na vteřinu přesně teď nám ukazují sluneční hodiny 7.00.
1: Relax Radio.
0: A sluneční hodiny by měly fungovat po celý den, protože meteorologové předpovídají pro čtvrtek slunečno a horko jasný den. Místy může být polejasno, ale horko 38 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní předpovězená maxima. Ale pokud máte i přesto po ránu pocit, teď koukám, že je venku 19 stupňů, tak ještě by to šlo, že jste jako zapadlej krám, tak to máte úplně stejný jako Eva Farná. Proč jak zapadlej krám, cítit se mám, když svítá. Snad to relax trošku vylepší.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Dešetce jsme měli nahlášený odstavený auto pro poruchu na 6. kilometru před Prahou zhruba u Jenče, ale teď jsou na místě hasiči, stala se tam dopravní nehoda a od Jenče si postojíte, počítejte se zdržením, pokud se můžete vyhnout teď Karlovarce, někde sjet třeba u Unhoště, tak bych určitě sjel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na příjezdu do Prahy po Karlovarce, po D6, počítejte se zdržením kvůli dvěma dopravním nehodám. Od Janče to stojí, na místě několik hasičských aut.
0: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude stále.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů.

0: 7 hodin 30 minut 30. července.
1: Relax Radio.
0: Máme jasno, že dnes bude jasno až polejasno. Nejvyšší odpolední teplota 38 stupňů Celsia. Pokud máte za sebou půlnoční hřích, tak to máte úplně stejně jako skupina Krištof. Tady je jejich novinka.

0: Stejně jako je Den matek anebo svatý Valentín, tak je Mezinárodní den přátelství. A kdy? No právě dnes. Právě dnes, nezapomeňte na své přátele, pozdravit je 30. července, Mezinárodní den přátelství. Co ještě navíc se přihodilo v minulosti 30. července, to se dozvíte v kalendáři po písničce.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. července. Tento den roku 1863 se narodil Henry Ford. Právě po něm jsou pojmenovány automobily, které jsou v Americe dodnes jedny z nejprodávanějších. Předposlední den v červenci roku 1946 přišel na svět rockový baskytarista Jeffrey Hammond ze skupiny Jethro Tull. O rok mladší je původem rakouský herec a také filmový producent Terminátor Arnold Schwarzenegger. She'll be back. Narozeniny má dnes také zpěvačka Kate Bush, spatřila světlo světa v roce 1958. Přesně 10 let poté se narodil i Sean Moore, bubeník skupiny Manic Street Preachers. Beatles zavřeli svůj Apple butik. Všechny věci putovaly na charitu. V roce 1991 hudební kanál MTV oznámil, že do 2 let bude provozovat 3 programy. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Radio Relax soutěží na Instagramu a vy můžete s námi na Instagramu Relax Radio do pondělí 3. srpna soutěžíte o vstupenky, o 2 vstupenky na slánský Open Air Festival Valník. Ten se uskuteční od 21. srpna v letním kině, tradiční místo, tradiční festiválek a spousta skupin, které znáte, ale třeba i které neznáte, tam vystoupí Totální nasazení, Ivan Hlas, Trio, Zakázaný ovoce a jiné kapely. Ptáme se, soutěžní otázka zní, odpovídáte na Instagramu Relax Radio, kolika denní festival Valník je? Napište nám odpověď

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Dvakrát z Prahy, dejte pozor, v ulici Vinohradská, tam se srazila dvě osobní auta. Dvě osobní auta do sebe narazila taky na hlavní silnici, která se pak stane D1 ve směru na Průhonice, ulice Brněnská u metra Chodov, srážka dvou osobních aut.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8 hodin 1 minuta.
1: Dnes nás čekají teploty kolem 38 stupňů a Jablonec zkusí otočit souboj s Varaždínem a odvrátit konec v pohárech. Začínají zprávy, hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: V Neratovicích v ulici Polní byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci a výstavbě komunikace v úseku od železniční tratě po ulici Biškovická. Práce budou probíhat podle harmonogramu do konce července až do září a zahrnou zemní práce, výstavbu komunikace i pokládku nového asfaltového povrchu. Dobrou zprávou pro obyvatele je, že průjezd ulicí bude po většinu doby zachován. Krátkodobé omezení se předpokládá pouze při pokládce finálních asfaltových vrstev, a to přibližně na 2 až 3 dny v závěru stavby. V Berouně vznikne nová světelná křižovatka. Kdy výstavba začne, nám řekne mluvčí místní radnice Petra Lišková.
3: Křižovatka ulic Kolárová, Jungmanova patří k frekventovaným úsekům Berouna. Výstavba nové světelné křižovatky přinese zásadní zlepšení dopravní situace pro všechny účastníky provozu, zvýší se bezpečnost kopců, usnadní se výjezd z ulic a sníží riziko dopravních nehod. V úseku stavebních prací dojde k částečnému zúžení vozovky na jeden jízdní pruh se střídavým průjezdem a úpravou předností v jízdě. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost a sledování přechodného dopravního značení. Vybrané úseky chodníků v ulicích Kolárova a Jungmanova budou dočasně uzavřeny.
1: Pražskou integrovanou dopravu loni v metropoli využilo zhruba 1,13 miliardy lidí, meziročně o asi 26 milionů více. Nejvyužívanější bylo metro a tramvaje. Celkem loni vozy pražské městské hromadné dopravy, včetně železnice, po metropoli najezdily 212 milionů kilometrů. Celkové náklady na provoz veřejné dopravy byly skoro 28 miliard korun. Registrovaných motorových vozidel v Praze loni přibylo skoro o 40 tisíc. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna, řídí dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy v přestřelce 2-3 a pokud by se jim dvojutkání nepovedlo otočit, rozloučili by se v účinkování v soutěžích UEFA hned na začátku. Svěřenci trenéra Luboše Kozla spoléhají na sílu v domácím prostředí. Povzbudit by je mohla nedělní výhra 2-1 v úvodním kole české ligy nad Olomoucí.
2: Relax Radio.
1: Dnes nás čekají opravdu vysoké teploty. Meteorologové předpovídají, že teploměry mohou v maximech naměřit až 38 stupňů Celsia. Odpoledne lze očekávat silnou v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Obloha bude po celý den jasná.
0: Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, léto je o seznamování, podle čeho na první pohled poznáte, že si s někým budete rozumět. Poznáváš, Kamčo, třeba na první pohled, že si s někým sedneš, nebo naopak, že ti nesedne?
1: Tak, že mi nesedne, to se mi stává docela často teda, ale teďko v nedávné době se mi opravdu stalo, že jsem potkala jednu jako holčinu a fakt jsme si sedli na první dobrou. Jako opravdu jsme se viděli a řekli jsme si, tak to je dobrý.
0: Kde jste seděli?
1: V baru.
0: Ale tak tam jo, tam to sedí. Tohle to taky sedí, to je nová Madonna, Dansteria.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

Koukám do našeho čtvrtečního ranního playlistu, už jsme měli Madonu, tak teď chybí už jenom Michael Jackson a jednoho tady máme. Jsou to sice hity 90. let, ale ta písnička je z roku 1984 a byl to takový mega hit, že se hrál v 80. 90. v miléniu a hraje se pořád. Billie Jean na relaxu.

0: pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Už od rána přetrvává problém na příjezdu do Prahy na Karlovarce na D6C u Jenče, kde byly dvě dopravní nehody. Teď máme pořád hlášený na 7. kilometru ve směru na Prahu odstavené osobní auto. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

0: Všem oslavencům k dnešním narozeninám blahopřeju a oslavenkyním hlavně taky. Teď tady máme jednu oslavenkyni zpěvačku a jednu písničku od ní si zahrajeme pravděpodobně největší hit, a to je zpěvačka Kate Bush, která se narodila 30. července v roce 1958 v Anglii, ve Velké Británii, a má toho za sebou spoustu. No a navíc při své výšce byla úspěšná hned v mládí. 161 cm není úplně nejvyšší zpěvačka, ale ty hity a ty úspěchy, které za sebou má. Na klavír začala hrát Kate Bush v 11 letech, složila víc než 200 písniček a kdo ji posunul dál v její kariéře, to bylo hned v 16 letech, byl David Gilmour ze skupiny Pink Floyd, který si ji všiml a pomohl jí se smlouvou u velkého vydavatelství a hned potom v roce 1978 už měla v Anglii v žebříčku na prvním místě svoji písničku. Pak se maličko odmlčela, osmdesátky profrčela v hitparádách na prvních místech, ale velký návrat pro jednu písničku byl v roce 2022 díky seriálu Stranger Things a tu písničku si zahrajeme, té původně z 80. let, z roku 1985. Running Up The Hill, Kate Bush, má dnes narozeniny, blahopřejeme.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Osobní a nákladní auto do sebe narazili v Praze na Pražském okruhu před sjezdem na D5 Chrášťany Rozvadovskou spojku a Zličín. Takže počítejte se zdržením.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin plus 1 minuta.
1: Autobusové nádraží ve Slaném prošlo úpravami a v Japonsku zatkli muže, který hraním na kytaru nenechal 7 let vyspat sousedy. Přejeme vám pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Technické služby Slaný během letních měsíců dokončily opravy čekáren na autobusovém nádraží a provedly také obnovu kovových prvků v okolí. Nový nátěr vychází z městského mobiliáře, který vznikl ve spolupráci pracovní skupiny a městských architektů. Cílem úprav bylo nejen opravit opotřebované prvky, ale také sjednotit jejich vzhled a zpříjemnit prostředí pro cestující. Informace z Neratovic přináší mluvčí města Barbora Walterová.
3: V Neratovicích pokračují stavební práce na rekonstrukci křižovatky ulic Masarykova, Mládežnická a náměstí Republiky. Součástí projektu je rozšíření chodníků, úprava přechodů pro chodce a instalace nové světelné signalizace, která zvýší bezpečnost chodců i řidičů. Práce potrvají do 28. srpna. V současnosti probíhá druhá etapa stavby zaměřená na jednotlivá nároží křižovatky. Součástí prací jsou výkopy, pokládka kabelových tras pro budoucí semafory i budování nových chodníků.
1: Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech, nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku, kterou schválil Senát. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar, z nichž mnohé byly elektrické, spolu s CD přehrávači, kazetovými magnetofony a zesilovači. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů, což je podle úředníků přibližně stejně nahlas jako uvnitř jedoucího vlaku.
2: Sport.
1: Patrik Augusta je dalším trenérem, který má hokejistům Sparty pomoct ukončit dlouhé čekání na extraligový titul. Pražané naposledy slavili v roce 2007. Od té doby na 9. triumf nejvyšší soutěži nedosáhli, i když každoročně patří k hlavním uchazečům. 56-letý kouč, který v předchozích 3 letech působil u reprezentační 20 a na mistrovstvích světa s ní získal 2 bronzy a 1 stříbro, s vysokými nároky a očekáváním počítá.
2: Relax Radio.
1: Časí. Čtvrtek bude slunečný, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů Celsia.
0: To je přímo pozvánka na pláže, na koupaliště, na bazény, k rybníku. Zdravím všechny plavčíky, plavčice a nejenom na koupaliště jako normální, ale i na nuda pláže. Zdravím, že byla jsi někdy na nuda pláže?
1: Tak to jsem teda nebyla. Ty jo, viď, určitě. Ty jsi byl, ty jsi úplně rudej, ty jsi určitě byl.
0: Já jsem byl, to je jasný, byl jsem na několika a nikdy jsem se tam, já jsem se tam nudil, jakože, ale nenudil jsem se tam nikdy.
1: To se nedivím vlastně, jako to se mi zajímavý.
0: A proč se na to ptám, protože další písnička, kterou vám zahrajeme, je Nahá.

0: Jedna z novinek, která se objevila ve vysílání Relax Rádia a zároveň na chviličku i v Relaxádě, což je zase hit paráda Relax Rádia, tak tu máme za sebou právě teď partička okolo Davida Getty, je jich tam tolik, že ani nemá cenu vyjmenovávat. Přeju vám hezké, ale hodně horké čtvrteční dopoledne. Kdybyste náhodou do hit parády, když už jsem o ní mluvil, chtěli hlasovat, tak můžete, protože po včerejšku je nová www.radio-relax.cz, to jsou naše webové stránky a tam už to dohledáte, je to, jak já říkám s oblibou, intuitivní a každý si s tím poradí.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: 10 minut chybí do 9:30, posloucháte čtvrteční dopolední Radio Relax. Myslím si, že dneska nastal takový ten den, který určitě všichni znáte, teda alespoň ti, kteří pracují v kanceláři a dejme tomu mají i to štěstí, že mají třeba klimatizaci. V některých kancelářích se říká, že existují dvě roční období. Venku vedro, uvnitř zima, anebo venku zima, uvnitř vedro. Je to takový ten tradiční letní souboj o termostat klimatizace. Jeden kolega tajně přidává, druhý nenápadně vypíná, pokud to nemáte, teda to štěstí, že máte klimušku sami pro sebe. Třetí ten třeba sedí pod proudem studeného vzduchu v mikině. Vždycky jde o dohodu, co si budeme povídat. A navíc je od psychologů dáno, že mikroklimatický konflikt, jak se tomu takhle říká, je jednou z nejrozšířenějších kancelářských tradic na světě.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás

0: CZ.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat v dnešním horkém dopoledni na dálnice, jak to sviští, nebo jestli se někde dělají kolony. Konkrétně bych začal asi pražským okruhem, ten máme nejblíž, na 22. kilometru ve směru k Ruzyni, to znamená, kde sedmičce se stala dopravní nehoda. Osobák a nákladák na místo jede policie České republiky, tak s tím rozhodně počítejte. No a mrkneme se na kolonky, to znamená na zdržení. Zůstaneme na pražském okruhu mezi 25. a 18. kilometrem. Je to ve směru na D1, je kolona zhruba. Já teda doufám, že je menší, jo, ale píšou, že 6-kilometrová. Na druhou stranu, to znamená směr D7, mezi 14. a 18. kilometrem kolona, a ta je menší, 3 kilometry, to jde. Na D5 se tvoří taktéž kolona od 5. kilometru, téměř až k začátku, ve směru na Prahu je zhruba 4-kilometrová kolona, počítejte s popojížděním. Na D8 zhruba na 72. kilometru ve směru na Ústí nad Labem se stala dopravní nehoda, nákladní automobil do svodidel. Ty kolony, které jsem hlásil, tak ty by podle těch dopravních odborníků měly trvat zhruba do 10. Z mých zkušeností vím, že se to táhne v podstatě celé dopoledne.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 4 minuty chybí do 9:45, čtvrteční dopolední Radio Relax a Tom Green and Little Bit of Love. Dneska na Facebooku, to znamená, jedeme na sociální sítě, máme téma tak trošičku jako science fiction. Nebudu přesně říkat podrobnosti, ale myslím si, že hodně budete muset popustit úzdu své fantazii. I já jsem popustil a celkem logicky jsem si to pro sebe i zdůvodnil. Tak jukněte a když něco přidáte, v tomhle horku budu hodně rád.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: turn to my side.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Relax Radio.
5: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Ještě minuta a bude tu 10. hodina ve studiu Šekamča. Vypadá, že jí není ani moc velký vedro, to proberem na konci a teď jdeme na zprávy.
1: Nové Strašecí získá finanční podporu pro úklid nedopálků a Čechům v cizině pomáhá nouzová linka ministerstva. Dnešní dopoledne s vámi tráví Aleš a Kamila.
2: Relax Radio.
1: Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, stále se ale budou pohybovat kolem 30. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Město Nové Strašicí vynakládá velké finanční prostředky na sběr a úklid odpadů. Jedním z těchto nemalých nákladů je úklid veřejných prostranství, odpadkových košů, zastávek a náměstí. Nyní město získá finanční prostředky od společnosti Nevajgluj na úklid nedopalků. Společnost na základě uzavřené smlouvy hradí obcím paušální náklady na úklid odpadů z tabákových výrobků. Částka, kterou by město mohlo získat za náklady na tento úklid, se v letošním roce odhaduje přibližně na 67 tisíc korun. Extrémní teploty mohou komplikovat i situaci na železnici, mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: S ohledem na varování Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami až 39 stupňů doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Situaci pečlivě vyhodnocujeme. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
1: Hovorů na nouzovou linku ministerstva zahraničních věcí pro české občany v cizích zemích přibývá. Za první tři týdny července jich bylo 437. Vedle nouzové linky funguje i ta informační. Tam převládají dotazy na platnost cestovních dokladů, vízum nebo rozsah zemí, kam je možné vycestovat pouze s občanským průkazem. Ministerstvo momentálně zaznamenává zvýšený počet hovorů z Francie nebo Španělska. Obě země se potýkají s rozsáhlými požáry. V minulých letech dominovalo Řecko a Chorvatsko, kde ale letos situace s požáry klidnější.
2: Sport.
1: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička v druhém kole 6-1, 3-6, 4-6 outsiderovi Colmanu Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista Dalibor Svrčina.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Venku máme jasnou oblohu, teploty mohou vystoupat až na 38 stupňů. Odpoledne lze očekávat na celém území silnou, v nížinách až velmi silnou zátěž teplem.
0: Jednoduchá otázka, jak bojovat proti vedru. Hele, já jsem četl docela pár zaručených metod a některý se mi docela líbily. Máš ty nějakou svoji, jakože kterou bys fakt doporučila? Nemyslím ten mokrý hadr na palici, co nosíš celý dopoledne.
1: Klimatizaci.
0: Klimatizaci, dobře, no. Ale to zase není dobrý na hlasivky, jako jo.
1: Jo, takhle, tak proto je tady teplo, jo, no, teďko, aha. Dobře.
0: Dobře jsi to odhadla. Nicméně doporučujeme, oni říkají, že do podpaždí, za krk a tak dále si máme dávat mokrý hadr. Prý to pomáhá, jako jo.
1: Jo,
0: tak
1: to zkusíš to?
0: No já rozhodně. Já to dělám celý dopoledne, když mám vyplou klimu. Tak my jdeme dál, před námi je Teddy Swims, ten byl nedávno na Colors for Ostrava a chystá se do Prahy, ale to snad až příští rok. Já ho mám hrozně rád, jednak hudebně a jednak mi přijde jako takový hrozný sympatiák, tak si ho zahraje mezi 10. a 11. hodinou.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz.
4: Relax.
2: Relax Radio.

10 hodin, 7 minut na relaxu, Joel Corey, Whisper. Ve zprávách jste slyšeli, jak je to s horkem ve vlacích. Je pravda, že v těch prostředcích MHD, prostě v těchto těch měsících a za tohle počasí, není vždycky úplně příjemně. V autobusech už jsou i klimatizace, nicméně odborníci doporučují, aby jsme si rozhodně nesedali u oken na slunci, což já vždycky říkám, no tak to je dobrá rada, fakt že jo, navíc ten autobus kolikrát že jo, jede cestou, kde se to točí. Rozhodně pozor, v zadních částech autobusu třeba bývá velký vedro a když pak jezdíte vlakem, tak jak jsou takový ty patráky, tak v těch horních patrech, tak tam je to hrozný. A mám k tomu hned i takovou prý praktickou fintu. Mějte u sebe malou láhev s rozprašovačem a samozřejmě klasika to, co jsem říkal ve zprávách, stačí čas od času trošku postříkat předloktí nebo zátylek a tak dále a schladí vás to víc než vypití celé sklenice vody.

Jediný důvod, proč mě mrzí, že jsem nemohl jet a nemohl jsem být na Colors of Ostrava, je právě tenhle ten zpěvák, Teddy Swims. Pokud jste ho někde ještě neviděli, neslyšeli pořádně, tak jako muziku už máme za sebou, Bad Dreams, a podívat se na něj můžete v podstatě kdekoliv na internetu. A kdyby vás náhodou štvalo úplně stejně jako mě, že jste třeba na něm nebyli, tak je vydržte, už příští rok v březnu vyrazí sem zpátky do Čech a tentokrát to bude do Outučka, to znamená tam na počasí nějak jako nezáleží. Jinak je to sympaťák, co si budem povídat, dokonce i naše zprávařka Kamila, která v podstatě jako se věnuje hodně spíš zprávám, tak tohle toho zpěváka může. Nebudu vám přesně říkat, co se jí na něm líbí, ale je to prostě ten její Jonka. Dopolední relax.

0: Víčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: musím teda uznat, že dneska, když jsem četl pozvánky na výstavy, že jsem se fakt hodně pobavil, zvlášť u té první. Řeknu to úplně jednoduše. Když se žena někam chystá, tak samozřejmě to trošku díl trvá. Chlapi nad tím kroutí očima, protože si říkají, že není všechno potřeba. Každopádně pro ženu to jsou nezbytné maličkosti. A to je dost důležitý, chlapi, to si uvědomte, protože na takovouhle výstavu já vás zvu přímo do muzea TG Masaryka v Lánech. Ta výstava se jmenuje, jak už jsem říkal, Nezbytné maličkosti. Je to výstava dámských módních doplňků a možná by stálo za to, kdybyste tam se svými ženami vyrazili i vy. K vidění jsou módní drobnosti a doplňky od konce 19. století do počátku 70. let století minulého. Další výstava, která je taky hodně zajímavá, hravá výstava IQ Play. Objevuj, skládej, zkoušej, hraj. Zvu vás do Muzea českého krasu v Berouně. Tahle ta výstava potrvá až do konce prázdnin. Ideální čas. Fenomén igráček, vlastivědné muzeum Slaný. To je letní výstava učená především dětem, ale i dospělým. Představuje legendární figurku, se kterou se od 70. let 20. století bavili a hráli si s ní děti v tehdejším Československu i v dalších zemích. Taky jsem jich pár měl.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

7 minut po půl jedenácté, jdeme na takzvané praktické rady pro dnešní horké počasí. To znamená, první otázka je jasná, kolik pít? Protože pocit žízně přichází až ve chvíli, kdy vlastně voda tělu začíná chybět, takže chce to rychlejší reakci. Jako doporučují odborníci každých 15-20 minut několik doušků. I já to dneska dělám a není to úplně od věci. To znamená, při tom běžném dni to je kolem 2 až 3 litrů. Při fyzické práci klidně dáte víc, i 4 litry, i jako v podstatě i víc. No. Nemusí to být jenom čistá voda, můžou to být minerálky, neslazený čaj, voda s citronem nebo mátou a tak dále. To všechno určitě pomůže. Alkohol pozor, ten ne. Podporuje odvodňování, to i stejně velmi sladké limonády. Což mě ale potěšilo, káva v rozumné množství prý nevadí, ale nenahrazuje to jaksi pitný režim. Co jíst? No tak jako v horku je jasný, že tělo těžká jídla nechce, takže dobře fungují a já jsem se to teda bohužel nechal doma. Meloun, okurky, rajčata, broskve, jahody, jogurty nebo saláty, takový ty tučnější a extrémně kořeněný jídla organismus spíš víc zatěžují. Tak snad vám to k něčemu bude.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do

Pár minut před 11. dopolední to byly na relaxu Linkin Park. Na náš rádiový Facebook už jsem vás dneska zval, je to takový jako lehce science fiction. Na Instagram, to znamená na další sociální síť, vás pozvu právě teď. A to jenom proto, že tam nabízíme dva lupeny na slánský Open Air Festival Valník, který se uskuteční od 21. srpna právě v letním kině. 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a bude tam ještě spoustu dalších kapel a vy na ně můžete vyhrát dva lístky, stačí k tomu sledovat náš rádiový Instagram a zodpovědět na soutěžní otázku, kolika denní festival je. Takhle jednoduchý to je, takže záleží na vás. Mimochodem, když už jsme u toho Facebooku, tam se taky můžete klidně zapojit.

0: 11. hodina, přihoďte k tomu ještě jednu minutu a jsme na aktuálním čase, jsou tu zprávy a s nimi Kamča.
1: V Kralupech vyroste nový kruhový objezd a na Stochově se pracuje i o prázdninách. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Jedna z nejvýznamnějších dopravních investic letošního roku v Kralupech nad Vltavou vstupuje do realizační fáze. Stávající průsečná křižovatka ulic Přemyslova v Růžovém údolí a Lidové náměstí projde rozsáhlou proměnou, jejímž výsledkem bude moderní okružní křižovatka. Nové dopravní řešení zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu, přispěje k plynulejšímu průjezdu touto frekventovanou částí města a současně zkvalitní okolní veřejný prostor. Prázdniny jsou v plném proudu, ale na Stochově právě dokončují několik prací na zvelebení města. Více řekne starosta Roman Foršt.
3: Na základní škole probíhá rekonstrukce dívčích toalet. Dokončili jsme zateplení bytového domu v ulici ve Dvojdomkách, které přinese obyvatelům větší tepelný komfort a úsporu energií. Opravujeme havarijní stav veřejného osvětlení v ulici u stadionu, aby bylo zase bezpečné a spolehlivé. V budově Baníku Stochov pokračuje rekonstrukce prostor občerstvení. Nově jsme do objektu přivedli centrální zásobování teplem a současně opravujeme venkovní schodiště. Naplno běží také zateplení školní tělocvičny, která bude po dokončení úspornější a příjemnější pro všechny sportovce a hlavně děti.
1: Zrušení devátých tříd základní škol, o kterém mluvil předseda sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga v rozhovoru řekl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je nereálná, zdůraznil Plaga. Chce vést diskuzi o efektivitě českého školství, kterou ale nelze podle něj řešit tupými škrty. Polský premiér Donald Tusk míří na východ Polska, kde bylo v noci na dnešek zaznamenáno narušení vzdušného prostoru země neznámým objektem, uvedla ráno mluvčí polské vlády. Podle tvrzení ukrajinského ministra zahraničí to byla ruská raketa. Polské úřady však zatím prověřují, o jaký přesně objekt se jednalo. Vojáci našli v poli asi 45 kilometrů jižně od východopolského Lublina v Trosky a asi 10 metrů velký kráter, kam měl objekt dopadnout.
2: Sport.
1: Evropská fotbalová unie svolala na dnešek mimořádné zasedání, na kterém budou členské svazy jednat o kontroverzním návrhu Mezinárodní federace FIFA na prodej podílu z mistrovství světa soukromým investorům. Informuje o tom BBC a další média.
2: Relax Radio.
1: Dneškem nás provedou tropické teploty, pohybovat se budou mezi 35 až 38 stupni. Po celý den bude slunečno.
0: Přiznám se, že včera jsem viděl to jednání té federace FIFA a tak dále. Říkal jsem si, určitě to bude mít dneska Kamča ve zprávách.
1: Ano.
0: A taky, že jo, nesklamala.
1: Já jsem
0: si
1: za to trošku ráda teda, jo. Že něco jako projednávají.
0: Hele, a mohla bys tomu přidat takový ten ženský pohled na věc?
1: Ale ať si jedná, já jsem za to ráda, ať si jedná. Já budu mít jako vlastně hodně informací ze sportu, takže ať jedná i klidně týden, to není jako vůbec
0: problém.
1: Já
0: jsem myslel, jako, že tě to třeba zaujme, že tam jde o prachy, ale tak asi ne, dobře.
1: No tak já to ne.
0: 11.04, jdeme dál s nabídkou muziky. Včera byla relaxáda, tohle tam bylo jako jedna z novinek. To je takový ten klasický dopolední styl muziky, trubky, trubky, tyče, tyče, jinak Kaskáda, Utopia a za chvíli si k tomu řekneme víc.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

Kdybyste nevěděli, co by vás eventuálně dneska ve čtvrtečním horkém dopoledni mělo probrat, tak je to třeba tahle muzika. Kaskáda, Jojutopia, mimochodem jedna ze čtyř novinek včerejšího vydání Relaxády. Můžete se podívat na www.radio-relax.cz. Před chvilkou jsem to kontroloval a je to tam. Poslední pořadí, navíc nabídka novinek a je to jenom na vás, jestli budete hlasovat anebo ne. V případě, že ano, tak se to do příští středy určitě změní. Mimochodem, tahle ta skladba, která jako fakt jako hodně šlape, je označená jako, že to je svižná hymna, která kombinuje prvky s oslavou sounáležitosti, spojení a bezpečí pro naše emoce. Přesně tak, já to úplně stejně cítím. Dopolední relax.

Vzpomínání na muziku z 90. let, tohle jsou E17 a Thunder. Máme zhruba 11:45 a 3 minuty k tomu a našel jsem tady jednu věc, jako přiznám se upřímně, slyšel jsem to poprvé v životě a takových věcí moc není. Představte si, že v Austrálii mají některé poštovní schránky dvojitou stěnu. A má to tak jako souvislost s tím teplem. Prý, aby se uvnitř nepřehřívala pošta. To snad ani není možný. Jinak pozvánka na víkend.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 11:30, pojďme se podívat na dálnice, začneme takovou klasikou na okruhu. Jedna kolona nám ve směru na D7 evidentně zmizela, nicméně ta druhá ve směru na D1 od 22. do 18. kilometru se v podstatě nějak jako moc nemění, dosahuje délky od 3 do 5 kilometrů, berte to tak, že se prostě v tomhle místě lehce zdržíte. D5, kilometr 94 ve směru na Rozvadov, stojí tam porouchané vozidlo, to znamená počítejte se zdržením a jeďte tam opatrně, protože lehce zasahuje do jízdního pruhu. D1 na 208 km ve směru na Ostravu, je tam nehoda nákladního vozidla, je to jen teda dosvodidel, každopádně na místo jede policie České republiky, je dobré s tím počítat a když už jsme na D1, tak počítejte s tím, že mezi 134. a 132. kilometrem ve směru na Prahu probíhají dnes práce údržby, levý jízdní pruh je uzavřen a s tím samozřejmě souvisí možné zdržení.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: Radno.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Teď za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

Je přesně 11:45, to znamená možná pro někoho i čas oběda. Pokud jste na obědě, tak přeju samozřejmě dobrou chuť. Pojďme se podívat v tomhle vedru do světa, protože tam jsou některé metody, jak se dá s vedrem bojovat, docela takový originální a dobrý. Mrknul bych se do Španělska, tam bych asi začal. Mezi 14. a 17. hodinou odpolední se tam téměř vyprázdní ulice. Nejde o žádný velký boj ani o tradici siesty. Oni mají starý domy, to je jasný, kamenný, a oni jsou postavený tak, aby během dne udrželi chlad. A místní to dobře vědí, že největší vedro je prostě levnější i zdravější prostě přečkat, než s ním bojovat. Je to taky dobrý nápad. Fakt je ten, že když máte dobře udělaný barák, a zaizolovaný a tak dále, tak bych se taky ven asi moc nehnal. Více mi líbí třeba Japonsko, to mi přijde docela zvláštní, zkusil bych si to vyzkoušet. Zní to neuvěřitelně, jo, ale Japonci zjistili, že zvuk zurčící vody, to jsou takový ty fontánky a tak dále, anebo těch větrných zvonků, to znáte z těch různých dokumentů, dokáže jaksi navodit subjektivní pocit chladu. To jsem nikdy neskoušel, nikdy jsem nad tím neuvažoval, ale možná na to jednou dojde. Naposled bych se podíval asi do Indie, tam to je hodně taková jako, jak bych to řekl, sice tradice, ale tomu už jako není možný věřit vůbec. V některých oblastech Indie se po generace tradovalo, že syrová cibule, která jako nošená v kapse, chrání před úpalem. To už je pak jako důsledek toho horka. Moderní medicína to samozřejmě nepotvrzuje, ale pozor, nejdůležitější na tom je, že zvyk je to natolik zakořeněný, že ho představte si, někteří lidi dodržují do dneška. Dopolední relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je tu 12. hodina úplně přesně, pokud obědváte, přejeme dobrou chuť. Říkám přejeme zcela záměrně, protože ve studiu je se mnou Kamča a jdeme na zprávy.
1: Mělničtí strážníci mají novou posilu ve vozovém parku a mluvčí hasičů poradí, čemu se vyhnout v takto extrémních teplotách. Připravili jsme další zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Vozový park městské policie Mělník se rozrostl o nový elektromobil. Moderní služební vůz přispěje k efektivnějšímu výkonu služby, je šetrnější k životnímu prostředí a díky tichému provozu bude dobře využitelný při každodenním dohledu nad bezpečností a pořádkem ve městě. Nové elektroauto budou strážníci využívat při běžné hlídkové činnosti i při řešení událostí napříč Mělníkem. Mluvčí středočeský hasičů Tereza Sýkora-Flígrová přináší varování k extrémním teplotám.
3: Během následujících tropických dní bychom měli zvážit rozdělávání ohně. Na volném prostranství by se mohlo velmi snadno stát, že se nám oheň rozhoří do nežádoucího požáru. Co se týká uzavírání dětí nebo zvířat ve vozidlech, je všude upozorňováno, tohle rozhodně nedoporučujeme, protože v tom uzavřeném vozidle může velice rychle se zvýšit teplota na nesnesitelnou hranici a může skutečně jít o hazard s životem dítěte, zvířat i kohokoliv dalšího, koho tam necháme.
1: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro dnes oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, který se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Slavii hrozilo, že by musela až rok hrát doma bez diváků. Umělá inteligence posouvá čtení na interaktivní úroveň. Stále více startupů a digitálních vydavatelů nabízí čtenářům možnost zejména digitální a anglicky psané knihy nejen číst, ale i si nechat obsah pomocí chatbotů přeformulovat, vysvětlit, zasadit do kontextu nebo ho probrat s hlasovým asistentem. Nové funkce ovšem prohlubují staré nedořešené otázky ohledně AI a literatury. Kdo z nich těží?
2: Sport.
1: Světová federace FIFA zahájila disciplinární řízení s argentinskou fotbalovou asociací a několika jejími hráči za prohřešky během mistrovství světa. Tresty hrozí za transparent s politickým sloganem týkajícím se sporu a Falklandské ostrovy a fotbalistům v čele s Paradésem za potyčku po prohraném finále se Španělskem.
2: Relax Radio.
1: Z Rakovníka i Příbramy hlásíte 34 stupňů. Teploty mohou během odpoledne vystoupat až na 38 stupňů Celsia.
0: Musím teda přiznat, že mě docela zarazila ta tvoje zmínka o té umělé inteligenci.
1: Já jsem to úplně věděla.
0: Že jsi to věděla, víš?
1: Věděla jsem úplně, chtěla jsem se totiž jako zeptat, jestli jsi koukal na finále mistrovství světa ve fotbale, co?
0: Jako na finále?
1: Na finále,
0: to tě asi překvapím, protože...
1: Jsi nekoukal.
0: Fakt jsem koukal, jako jo.
1: Aha.
0: To jsem tě překvapil, víš?
1: Dal Messi gól.
0: Co?
1: Dal Messi gól.
0: Messi, nedal.
1: No. Tak si fakt koukal, no, tak to jako, koukal.
0: Tak tohle, jako to já nepotřebuju, takováhle kontrola, jako. Spíš jsem se chtěl zeptat na tu umělou inteligenci, jako jo. Kam myslíš, že se to jednou jako posune úplně, jo?
1: Já už doufám, že by to mohlo se tak jako zastavit. No, už jako to je moc trošičku.
0: No, já v to doufám, já bych se vrátil úplně k obyčejnému tanci. Vy jste viděli, jak Kamči zasvítili oči, jak ona si představila, jak to na tom parketu rozbaluje. Zapomíná na umělou inteligenci, zapomíná na Messiho, no toho asi ne. Každopádně posuneme se dál v čase, máme 3 minuty po 12 a jedeme, posloucháte Relax.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: relaxu.
1: Já jsem docela rád, že teď 10 minut po 12. hodině jsem do studia tak jako lehce nakoukla Kamča, protože tady mám pozvánky na výstavy a hned ta první výstava se jmenuje Nezbytné maličkosti a je to výstava dámských módních doplňků. Hele Kamčo, můžeš si klidně sednout takhle naproti mě, já ti takhle vytáhnu mikrofon, protože upřímně my chlapi, co se týče nezbytných dámských módních doplňků, dost jako tápeme. Takže co si pod tím jako chlap mám představit?
2: No já bych si představila určitě nějaký jako náušničky a nějaký takovýhle jako věcičky, no.
1: Věcičky,
2: nějaký spony, nějaký brože a tak.
1: Jsou to běžně takový ty věci, nad kterýma chlapi kroutějí očima, hlavou a tak dále,
2: no,
1: že to prostě nechápou.
2: No, měli by je prostě pořizovat těm partnerkám jednoznačně.
1: Takže pánové, abyste měli inspiraci, tak můžete vyrazit do muzea TG Masaryka v Lánech, protože k vidění jsou tam módní drobnosti a doplňky od konce 19. století, to znamená od doby, kdy Kamča už si to dávala, až do počátku 70. let století minulého. Já ti moc děkuju, Kami.
2: Není za co, není tak. Za co, proto jsem tady vlastně.
1: Je mi to jasný. Pozvu vás i na hravou výstavu IQ Play. Objevuj, skládej, zkoušej a hraj do Muzea českého krasu v Berouně. Tahle ta výstava potrvá až do konce prázdnin. No a poslední, jako to když vemu, tak zaujme i mě, fenomén igráček. Mimochodem, pamatuješ igráčka? Ty ne, viď, koukáš vyděšeně. Ne.
2: Ale prodávali to na poště, že jo?
1: No, to víš, že jo.
2: Ne.
1: Na fenomén igráček můžete zajít do vlastivědného muzea ve Slaném. Je to letní výstava, která je určená především dětem a představuje legendární figurku, se kterou si od 70. let 20. století hráli děti v tehdejším Československu i dalších zemích a rozhodně, aspoň já si to teda nepamatuju, ji neprodávali na poště, fakt ne, jako jo. Ale v hračkárně jste ji mohli klidně najít.
2: Těsně vedle.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Městě. Relax.
9: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. července. Tento den roku 1863 se narodil Henry Ford. Právě po něm jsou pojmenovány automobily, které jsou v Americe dodnes jedny z nejprodávanějších. Předposlední den v červenci roku 1946 přišel na svět rockový baskytarista Jeffrey Hammond ze skupiny Jethro Tull. O rok mladší je původem rakouský herec a také filmový producent Terminátor Arnold Schwarzenegger. She'll be back. Narozeniny má dnes také zpěvačka Kate Bush, spatřila světlo světa v roce 1958. Přesně 10 let poté se narodil i Sean Moore, bubeník skupiny Manic Street Preachers. Beatles zavřeli svůj Apple butik. Všechny věci putovaly na charitu. V roce 1991 hudební kanál MTV oznámil, že do 2 let bude provozovat 3 programy. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Relax.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok s

0: Správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: půl minuty a je tu 13. hodina s vámi na Relaxu Honza Ladra. Dnes je čtvrteční odpoledne a pojďme si dát zprávy.
1: Kraj se vydal na mimořádné kontroly silnic a mezi Pražany roste zájem o mlžítka. Začínají odpolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj i o letních prázdninách pokračuje ve svých mimořádných inspekcích údržby a oprav silnic druhé a třetí třídy. Týmy se zaměřují na kvalitu odvedených prací, případně zjištěné vady pak řeší ve spolupráci s krajskou správou a údržbou silnic napřímo s dodavatelem. Od letošního jara pracovníci provedli v terénu přes 120 kontrol. Do konce roku chtějí prověřit celkem 250 míst po celých středních Čechách. Letiště Praha zahájilo výběrové řízení na výstavbu nové estakády. Přinést má kapacitnější, bezpečnější a odolnější dopravní systém. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Estakáda se stane hlavní dopravní osou veřejné části letiště. Okrouží velkou část areálu sever a zajistí plynulejší rozdělení dopravy. Výstavba estakády také přinese bezpečnější prostředí pro cestující, zaměstnance i návštěvníky letiště, protože přesměruje dopravu mimo pěší zónu. Od zastávek městské hromadné dopravy, vlaku či parkovišť tak cestující dojdou do terminálu bez křížení se s vozidly. Součástí projektu je výstavba nové příjezdové i odjezdové estakády na pilířích se třemi jízdními pruhy, navazující plošiny před terminály 1 a 2 a souvisejících ramp.
1: Hotovo by mělo být v roce 2031. Horké léto láká Pražany i turisty ke stále oblíbenějším mlžítkům a osvěžítkům, která v ulicích hlavního města instalují pražské vodovody a kanalizace. Jejich počet letos překročil hranici 50 kusů. Zařízení jsou rozmístěna od centra až po okrajové čtvrti. Mlžítka se spouštějí automaticky, jakmile okolní teplota překročí 23 stupňů Celsia a pracují v předem nastavených časových intervalech. Nafta od minulého týdne v Česku zdražila o 1 korunu 60 haléřů na průměrných 43 korun 90 haléřů za litr. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42 korun. Nafta je nyní nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí zhruba druhým týdnem v reakci na blízkovýchodní konflikt maximální ceny postanovovalo. Benzín je nejdražší od konce května.
2: Sport.
1: Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Na první evropskou medaili pod širým nebem bude chtít zaútočit čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. V Birminghamu nebude startovat česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková, která nedávno oznámila, že je těhotná. V nominaci je její mladší sestra Apolena.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne je slunečné, teploty se pohybují kolem tropických 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Jako taky by se nám sem hodilo nějaké osvěžítko.
1: Já bych sem dala nějaký bazének, co?
0: Jo, ale mně se strašně líbí a i tobě, vlastně to pojmenování, my jsme to řešili před zprávami, když jsme koukali na tu informaci, osvěžítko.
1: Osvěžítko, no.
0: Tak doufám, že taky někdo má u sebe v práci nějaké osvěžítko. My máme aspoň muziku. No, Joel Corey, to je takový hezký osvěžítko. Nevím, jak to zabere, ale počkáme si na něj za chvilku, na Relaxu.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax Radio.
4: Relax Radio. You only live once, let the people see.

0: 13 hodin 9 minut k tomu posloucháte čtvrteční vysílání Rádia Relax. Já doufám, že posloucháte třeba někde u vody. I dneska Anketa Relax v ulicích, bylo těžké vás zastavovat v ulicích. Hodně jste spěchali, já věřím, že asi někam do stínu, ale přesto se nám podařilo dostat pár odpovědí na, musím říct, že dnes takhle ve čtvrtek odpoledne docela lehká otázka. Hledáme totiž tip na dárek pro partnera nebo partnerku. Jaký tedy nejromantičtější dárek jste kdy svému protějšku dali? S touhle otázkou jsme za vámi vyšli do ulic a tady jsou nazbírané odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: Wellness.
3: Návna dérek barský.
4: Grilovaný koleno.
5: Skok padákem.
6: Asi přívěšek, náhrdelník.
7: Výlet s překvapením je takový dost romantický, aby to bylo do poslední chvíle tajnost. A pak se dá říct, že to je pak taková i romance, no.
8: Partnerce, já partnera nemám. No tak asi syna, dceru, to je asi nejlepší dárek.
9: Nejčastěji jsou to nějaké poukazy na večeře nebo lístky do kina a vždycky to spojím s nějakým dalším zážitkem, takže jdeme někam na procházku a vybírám vždycky krásné nové místa, takže to určitě doporučuji spojit dárek se zážitkem.
10: Osobní automobil Mercedes.
11: Šperk. Hezkou dovolenou.
12: Já se vždycky snažím, aby dárky byly originální, takže pokud máme s partnerem nějakou stejnou věc nebo nějaký stejný humor, tak se vždycky snažím ho zakomponovat a za mě nejlepší určitě zážitky, protože zážitku není nikdy dost, takže třeba nějaké výlety nebo třeba wellness pobyt, tak to je určitě za mě skvělé. A nebo třeba i takový výlet do zoo může být velká zábava.
13: Já jsem jí dárky vyráběl. Chodila pozdě, jak jsem jí dal přesýpací hodiny, jako malinký na krk.
0: Tak to byly vaše odpovědi na otázku, jaký nejromantičtější dárek jste kdy svému protějšku dali. Se líbilo, že tam jedna z odpovědí, tam zaznělo auto, tak někdo dostal Mercedes, to je taky hezký. Tak jaký nejromantičtější dárek jste kdy svému protějšku dali, můžete psát i do studia na číslo 666-736-736. Tak pište. Jsem zvědavý na vaše zprávy. Od nás další odpolední muzika, tady je Joel Corey a nebo už za chvilku taky The Chainsmokers. Hezký čtvrtek.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Zpěvačka Lady Gaga Féteru Rádia Relax a mám tady něco z historie. My se vrátíme opět k otázce, kterou jsme dnes měli v anketě Relax v ulicích a já to vzal i do tématu první dnešní společné hodinky. Jaký nejromantičtější dárek jste kdy svému protějšku dali? Mám tady tedy něco z historie, jeden z nejdražších dárků světa vůbec. Je to, přátelé, socha svobody. Francouzi darovali romanticky Spojeným státům 7. nejdražší dárek na světě, tedy sochu svobody. Byl to dár na oslavu jejich spojenectví během války o americkou nezávislost, kterou společnými silami vyhráli. Ale já myslím, že tahle SMSka, která nám dorazila do studia, jasně potvrdí, že ten největší dárek je ale úplně něco jiného. Poslouchejte. Píše Magda ze Stochova. Ahojky, tak víš, co já jsem dala svému manželovi? 4 zdravé syny, kteří mu dělají jen a jen radost. Manželé jsme už 36 let. Magdo, naplno s tebou souhlasím. Tohle je fakt nejkrásnější dárek.
1: Relax. Fresh time.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Posloucháte Fresh Time na Relaxu a když už dnes v naší první společné hodince řešíme dárky, jaký nejromantičtější dárek jste věnovali svému protějšku? S touhle otázkou jsme za vámi dnes vyšli do ulic v anketě Relax v ulicích. Tak hodně se tady objevují SMSky typu wellness pobyty, luxusní večeře, takže převážně asi zážitky nejradši kupujete svému protějšku. No a vůbec ten nejdražší dar z lásky, tak ten byl od císaře Šahadžána, jeho zesnulé manželce Mumtaz Mahal. Asi už tušíte, že tím dárkem je slavný Taj Mahal. Stavba, která trvala 22 let a podílelo se na ní přes 20 000 řemeslníků. Přepočtená hodnota, tak mimochodem přibližně 800 milionů až 1 miliarda. Ale pozor, dolarů.
1: Fresh Time. Relax Radio.

Ace of Base, Life is a Flower. Tak jsme na téma dárky docela rozšířili naši anketu Alex z ulicích. A já musím říct, že jsem našel i další zajímavá čísla. Jak je to s penězi? Tak kolik utratíme za dárky? A začneme na schlazení, když máme venku takové horko, Vánocemi. Průměrný Čech utratí za vánoční dárky zhruba 7,5 až 8 tisíc korun. Nejčastěji celkově 5 až 10 tisíc za rok na celou rodinu. No a jednotlivé narozeniny? Tak pojďme na to. Běžný dárek narozeninám pro kamaráda nebo kolegu se pohybuje od 200 do 500 korun. A blízká rodina. Za narozeninový dárek pro partnera nebo dítě lidé utratí 1000 až 3000 korun. U kulatých jubileí dokonce i více. Svátek se už tolik neřeší, většina lidí dává spíš drobnosti v hodnotě 100 až 300 korun a je to třeba květina, čokoláda nebo nějaké malé pozornosti. Nebo svátek vůbec tradičně prostě neslaví, že by dávali někomu dárek. Tolik tedy téma dárky, tím bych to téma asi otevřel a už chystám další téma, které otevřeme po 14. hodině. Do 14. hodiny z muziky The Weeknd nebo už za chvilku. Muzika z českých Luhů a Hájů, Lucie a jejich sen.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu 14. hodina a půl minutky k tomu a je tu i Kamila Hagarová. Pojďme tedy na zprávy.
1: Pražská zoo připravila letním medvědům let k ochlazení a Češi utratí za předplacené služby o 40% méně než jinde v regionu. Společně s Honzou vám přejeme pohodové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Od 20. srpna do 31. října proběhne rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova ve Velvarech. Stavba bude rozdělena na dvě po sobě jdoucí etapy. V místě bude dopravní omezení, zúžení provozu a zákaz parkování na obou stranách komunikace po dobu stavby. Tomáše Kasala jsme se zeptali, jak probíhají práce na rekonstrukci ulice Svatopluka Čecha.
3: Rekonstrukce povrchu v části ulice Svatopluka Čecha si vyžádá úplnou uzavírku dopravy, která je naplánovaná do 15. září. V první etapě práce probíhají od křižovatky s ulicí Vojenských Čechů po propojku u gymnázia, tedy na úroveň výjezdu do areálu střední zemědělské školy. Ve druhé etapě dostane nový povrch úsek před výjezdem do areálu zemědělské školy a jednosměrná propojka podél gymnázia směrem ke stadionu Mládí. Objízdné trasy pro dopravu jsou vedeny okolními ulicemi.
1: Pražská zoologická zahrada dnes připravila ledním medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zábava a rozptýlení. Zahrada chce akci podle předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů, zejména dnes a v pátek budou teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Češi utrácí za předplacené služby zhruba o 40% méně než v ostatních zemích střední Evropy. V průměru platí kolem 12 000 korun ročně. Nižší je i průměrná cena jednoho předplatného, které v Česku vychází na zhruba 345 korun, zatímco ve střední Evropě se pohybuje kolem 405 korun.
2: Sport.
1: Fotbalista Roman Květ bude po 3,5 letech znovu hrát za Bohemians 1905. 28letý záložník přestoupil z Belgie a podepsal smlouvu do června 2029.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Kladna hlásíme slunečno, kolem 17. hodiny se bude teplota pohybovat kolem 36 stupňů Celsia. V Rakovníku teploměry naměří téměř 37 stupňů.
0: Takže medvědi dostanou, nebo už dostali let k ochlazení. Ano. Co dostaneme my tady ve
1: já
0: studiu?
1: Já přemýšlím a jako já fakt nevím.
0: Ale víš co, my si tady stěžujeme, ale podle mě jako to nemáme nejhorší.
1: No to určitě ne. Jo? Já myslím na ty kluky na stavbách, přesně, třeba venku teďko.
0: Zkuste nám napsat, kdo si myslíte, že je na tom teď úplně nejhůř.
1: A víš, kdo je na tom nejlíp?
0: Ne.
1: Podle mě ty zemědělci, co teďko nezdí v těch kombajnech, já jim to závidím, každý večer na ně koukám. Oni už tam mají i klimatizace,
0: no, tak to je jasný, ježišmarja. A tak oni už mají posekáno, ne?
1: Ne, má ještě podle
0: seka,
1: mě.
0: Jo.
1: Ne, ještě sekaj.
0: No tak dobře, tak pojďte nám napsat do studia, kdo je teď na tom úplně nejhůř, co takový pokrývač střech třeba.
1: No tak to je úplně šílený, je ale zase jsou krásně opálený. Nemusí nikam jezdit, to opálení je 10 z 10.
0: Ušetří za solárkovi.
1: No právě,
0: nebo
1: samoupalová.
0: Jo, Offenbach, francouzská partička už za chvilku na relaxu a my čekáme na ty vaše SMSky 666-736-736. Podle mě to budou zedníci a nebo silničáři, ježíši, s horkým asfaltem.
1: No tak
0: ještě.
1: To je taky šílený, no.
0: Jsou chudáci.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladrá. Relax. Relax Radio.

0: Megatropy. Ti, co nás poslouchají u vody, ti se mají, ale pak jsou napřímo samozřejmě i posluchači, co prostě jít do práce museli. Tak pojďme na vaše SMSky, kdo si myslíte, že je na tom dnes úplně nejhůř v tom horku? Tak mám tady třeba SMSku od Dana. Ahoj, nejhůř jsou na tom dělníci na solárních elektrárnách. Celý den tahají rozpálené ocelové konstrukce a solární panely vážící přes 30 kilo. Holt je pro tu planetu potřeba něco odtrpět. Podepsaný je Dan, tak jestli Dan tohle zrovna vykonává, tak ať to jde pěkně od ruky. Ahoj, před chvilkou teploměr v autobuse na Stochově. Přeji krásný den, podepsaný je Petr a posílá fotku. Teplota teď mu v autobuse, ne v autobusu, ale to bude podle mě venkovní. Má tady display a na té fotce je vidět 38 stupňů Celsia. Taky pěkný. Tak řidič autobusu, samozřejmě taky podle mě. Buď tam nemá klimatizaci, já doufám, že dneska už v těch autobusech snad ve všech jsou jako nastavený klimatizace. Ale tady jako podle té fotky 38 stupňů, slušný. Asfaltéři, nejhorší, co může být, to mi věř, píše Čudla. Další SMS, ahojky, co zedníci a pokrývači, ti jsou slečení, můžou si polít klidně vodou, ale co taková hradní stráž? To musí být peklo. Opatrujte se, zdraví, Jana Škralup. Tak přidá ještě někdo? Nějakou SMS-ku klidně můžete. 606 736 736. Komu je dneska fakt hodně velký horko?
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tvorba Offenbach Féteru Rádia Relax. Nejeden romantik naivně očekává takový ten osudový zásah blesku, amoru všíp a dokonalé souznění duší, co překoná naprosto všechno. Jenže po letech sedíte na gauči vedle třeba někoho, komu tak trošku smrdí nohy a navíc neumí ani správně třeba poskladat krabici od mléka do tříděného odpadu. Pozor, mám tady průzkum, že každá třetí žena prilituje výběru svého partnera. Tak jak to máte vy? 606 736 736 otevírám dnešní téma a na oplátku posílám další odpolední muziku. Tady je Dara Rollins.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: si.
1: Tak to znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů.
2: A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu další. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice, začínáme Pražským okruhem, pozor na 22. kilometru až po 17. ve směru na D1, je tam kolona vozidel. D1, 8,5. kilometr ve směru na Brno, tam se bouralo, je tam nehoda, tak si počítejte. Na D1 ještě zůstaneme, trošku se posuneme, a opačný směr ještě, 97. kilometr ve směru na Prahu, tam je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. A D6, mezi 12. a 16. kilometrem ve směru na Karlovy Vary, pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen, sekají tam totiž trávu. No, v tom horku taky nic moc práce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na Teta drogerii.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90.

0: Adam Mišík a jeho Démoni před 15. hodinou, česká muzika na relaxu. A já jsem, přátelé, narazil na docela zajímavý průzkum, kterého se zúčastnilo 4000 párů a který odhalil překvapivé zjištění. Každý třetí člověk má pocit, že při výběru partnera slevil ze svých nároků a výraznější pochyby mají prý ženy, z nich více než třetina přiznává, že jejich současný vztah nesplnil původní očekávání. Nejde o nevěru nebo obrovské konflikty, ono často rozhodují i maličkosti, co ženám vadí. Tak co jim tedy, pánové, vadí? Mám i tady, proč najednou tedy nejsou tak spokojené, mám tady před sebou tu top čtyřku, co je nejvíc jakoby rozčiluje. Takže na prvním místě je to nepomáhání doma. Druhé místo, málo společného času. Třetí, špatná komunikace. A na čtvrtém místě je to pocit, že jeden táhne vztah víc než ten druhý. Tak co na to vy, naši posluchači? Mám tady SMSku od Hanky, která napsala, na začátku vztahu mi přišlo roztomilé, že neumí vařit. Po 12 letech už mi to tak vtipné nepřijde. Jak jste na tom vy? 606-736-736? Nosili jste růžové brýle na začátku vztahu a teď už vám začalo něco vadit? A co to je? Klidně napište.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: pociťujete někdy ve vztahu pochybnosti? Našel jsem další zajímavá čísla, mrkneme na to, v jakém věku je to úplně nejhorší, ale to až po 15. hodině. Blíží se nám totiž 15. hodina, tedy další odpolední zprávy s Kamčou. Do té doby z muziky, doufám, že to stihneme, protože to jsou skvělé písně. Ava Max, anebo taky Tiesto. Tak já nebudu mluvit a jdeme opět hrát.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: 15 hodin 1 minuta k tomu, přesný čas a pojďme na zprávy.
1: Veterinářka poradí, jak se v těchto teplotách starat o mazlíčky a Beroun má novou školku. Jsou tu zprávy, hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Téměř 200 dětí pojme nová mateřská škola v Berouně. Mluvčí města Petry Liškové jsme se zeptali, kdy začne školka fungovat a zda jsou vypsané termíny pro zápisy.
3: Nová mateřská škola v ulici Konopíkova na velkém sídlišti má za sebou kolaudaci a nejpozději začátkem října by měla přivítat první děti. Rozšíří tak berounské předškolní kapacity o dalších 6 tříd se 168 místy. Než se provoz naplno rozběhne, je ještě potřeba dovybavit interiéry a dokončit úpravy okolí školky. Od 24. srpna do 8. září bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání.
1: Jeden vysázený strom na dva pokácené. Taková je situace za první pololetí podél silnic v Česku. Informace plynou ze statistik, které poskytly jednotlivé krajské správy silnic. Ty od začátku roku vysázely celkem 7156 stromů, zatímco 14 000 jich pokáceli. Statistika neuvádí čísla za Prahu, kde technická správa komunikací zatím eviduje jen počet loni vysázených stromů. Potíže správám silnic způsobují vandalové, kteří nové stromky kradou nebo je záměrně poškozují. Základní rady, jak pečovat o zvířata v tropických teplotách, které aktuálně panují na našem území, přináší veterinářka Martina Derflová.
4: Ve dne, kdy je venku velké teplo, je důležité, aby chovatelé poskytli zvířatům dostatek pitné vody a možnost uchýlit se do stínu před přímým sluncem. Z pejsky chodit na procházku v chladnějších hodinách, a to ráno nebo večer. Vyhýbat se rozpáleným chodníkům a využívat travnaté plochy. Omezit cestování a v případě cestování hromadnou dopravou dát pozor na velikost náhubku. Ten by měl mít takovou velikost, aby umožnil psovi pořádně otevřít tlamu.
1: Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce v úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění. Řekl to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem mohli přinést zlepšení. Při jednání někteří z politiků uvedli, že odpovědi nedostali a dozvěděli se jen to, že se dřívější stav nezhorší. Podle bývalých protidrogových koordinátorů Pavla Béma a Jindřicha Vobo bude nyní postup složitější.
2: Sport.
1: Slovenský fotbalový brankář Richard Lulda přestoupil z Teplic do Skalice. 25-letý gólman se vrací do vlasti po 2,5 letech. Severočeši o tom informovali na klubovém webu. Celkem za Skláře odchytal 34 ligových zápasů. V minulé sezóně se mezi třemi tyčemi neobjevil ani jednou.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne je opravdu horké, teploty se pohybují mezi 35 až 38 stupni. Noc bude tropická, teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Závěr pracovního týdne přinese polojasnou oblohu, během odpoledne přibývání oblačnosti, v západní polovině kraje očekávejte přehánky nebo bouřky. Teploměry mohou naměřit až 39 stupňů.
0: Tolik další odpolední zprávy a já přináším muziku. Co si zahrajeme? No tak bude i taky souboj, těším se dneska.
1: Já se taky těším, mám skvělou ukázku dneska.
0: No včera to bylo jako...
1: Takovou tématickou.
0: No, tak to bude dobře, něco horkýho teda.
1: Bude to hodně horký.
0: Krištof, Vysněno krajina, už za chvilku na relaxu, mějte hezké odpoledne.
2: Relax Radio, Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: baví, baby.
1: 15 hodin, 10 minut k tomu posloucháte Relax. Pociťujete někdy ve vztahu pochybnosti? Největší pochybnosti o správnosti partnerské volby pociťují lidé ve věku 25 až 34 let. Podle odborníků však nejde o nic neobvyklého. Právě toto období života bývá spojeno s významnými změnami v kariéře, osobním rozvojem i sebepoznáním. Významnou roli v partnerském bilancování podle expertů hrají také sociální sítě, sociální média. Neustálý kontakt s těmi idealizovanými obrazy vztahu může vést k nerealistickým očekáváním a srovnávání vlastního partnerství s pečlivě upravenou online realitou. Tak na to pozor. Když třeba sedíte v obýváku, vedle vás spí unavený po práci chlap, chrápe a vy rolujete ty sociální sítě, prožijete ten Instagram a najednou vidíte, jak třeba vaše kamarádka je šťastná na fotkách z Itálie s partnerem, jak si tam užívají, běhají po pláži. Tohle asi úplně pro ten vztah není ideální. Tak na co raději koukat na Instagramu, poradím už za chvilku. V Eteru Rádia Relax dostanete takovouhle radu a ještě k tomu můžete něco i vyhrát. A to, že vedle vás bude u toho chrápat manžel, tak to vám vadit určitě nebude. Teď Italo Disco, ať si dáme taky něco letního.

na relaxu, tropické vysílání, čtvrtek 30. července a dneska máme opravdu hodně zatopeno. A já vám slíbil pozvánku na sítě, konkrétně na Instagram, kde vám nebudou vadit fotky z toho, jak je sousedka na dovolený, nebo že si kolegyně v práci koupila nové auto. Pojďme na Instagram Rádia Relax, kde se zasmějete, je tam v příběhu video, jak to vypadá, když se během vysílání pokazí technika, mrkněte na to. No a taky tam soutěžíme o dvě stupenky na slánský Open Air Festival Valník, který se uskuteční od 21. srpna v letním kině. 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, totální nasazení, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce a dalších 20 kapel. A vy se tam můžete dostat zadarmo, a to ve dvou lidech. Když tedy budete sledovat náš rádiový Instagram a odpovíte na soutěžní otázku, kolika denní festival to je, tak tam mrkněte, hezkou zábavu. My se za chvilku podíváme na dálnice, jak se jezdí takhle ve čtvrtek odpoledne, a taky budeme soutěžit v souboji moderátor versus právař. Teď už Adele.

Relax Radio. Jsme všude s tebou. I na síti.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás

nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice D1 na 26. kilometru ve směru na Brno. Počítejte tam s dopravní nehodou, střet osobáku s nákladňákem, na místě zasahují všechny záchranné složky. D1 ještě jednou, tentokrát ale 146. kilometr ve směru na Prahu, tak tam hoří nákladňák, hořící nákladňák v nájezdu na čerpací stanici, tak s tím počítejte. A ještě D11, 58. kilometr ve směru na Hradec Králové, i tam se bouralo, je tam dopravní nehoda, na místě už by to měla řešit policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, je tady souboj moderátor versus práva, dneska pěkně horkej souboj, musím
1: dneska
0: říct.
1: Dneska hodně horkej souboj.
0: Ale víte, jak se pozná, že je obrovský horko, že jsme ve studiu zapnuli klimatizaci, já to nemám rád.
1: Ty jsi zapnul klimatizaci.
0: Ne, počkej, tak kdo má teď ovladač
1: no
0: v ruce?
1: No já to tady teďko, no ano.
0: A ty mi to fouká na zadá,
1: no,
0: je to
1: nepříjemný. No protože jsi mi to dovolil, no protože já čekám, až to můžu jako zaseknout, kam to fouká, aby ti to nefoukalo na záda, to já bych si neodpustila, kdybys to omarodil, to no, ne, ale stopuju, koukej.
0: Dobrý, teď ani, to možná, ani to a? Bylo slyšet, jak to píplo.
1: Ani se tebe nefouká.
0: Tak jsme
1: no.
0: hezky popsali situaci tady u nás ve studiu. Normálně relaxáci, dnes je takový horko, že já si nabíjím telefon a normálně se mi to zastavilo. Ne, že by, jako kdyby na ní svítilo sluníčko, tak to je jasný, jo? Když ho v autě ano. necháš, nabíjí se ti, v autě jedeš, občas se to pozastaví, že prostě to sluníčko na ní svítí, tak se zastaví to nabíjení, ale... Tady je ve stínu ten telefon a hlásíme, že to zastavil to nabíjení.
1: Já se mu nedivím. Já bych taky zastavila. Úplně všechno bych zastavila dneska.
0: Ale souboj dáme samozřejmě. Tak jdeme na to. My jsme tady připravení i v tom horku. Jdeme bojovat. Fight. Tak.
1: Tak. Je to tady. Včera nic moc, Honzíku. Nechápu, jak jsi nemohl nepoznat protivný z prostý holky. Doufám, že se na to podíváš. Každopádně, dneska mám takovou scénu z filmu, která se úplně hodí tady do toho počasí. Jo? Může se stát ledacos, když je teplo. Jo, všecko je možný. Je to český film, což z toho podle mě bude znát. A jestli to nepoznáš, tak já ti normálně vymyslím nějaký trest. Třeba si budeš muset obarvit hlavu na růžovo.
0: Dobře, v tomhle horku za mě jediná scénka, která prostě se k tomu hodí, je dědictví. Ale to vím, že ty asi nedáš.
1: Tak takhle, dědictví znám, viděla jsem i dvojku, protože je to oblíbený film mého tady snoubence.
0: Ano.
1: Ale je ještě jedna lepší scéna, mnohem Dobře. Lepší scéna, než tady v tom filmu. Takže jdeme na to.
2: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
3: No, bylo horko, tak se ten most roztáhl.
2: O 17 metrů?
3: Já jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
2: Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most?
3: No, na Berounce, ve Všenorech.
1: Tak já doufám, že na Berounce je všechno v pohodě. A mě tahle ta scéna vždycky úplně se mi vybaví hodiny matematiky, kdy jsme něco počítali. A já s mojí spolužačkou jsme vypočítali vždycky úplně něco nereálného, ale přišlo nám to vlastně hrozně reálný a byli jsme na sebe pyšní, že nám to jako vyšlo. No tak co?
0: Takže
1: budeš
0: za
1: mít
0: mě,
1: růžovou hlavu?
0: Pojďme to nějak vysvět. Růžovou hlavu mít nebudu, ale musím říct, že dědictví je na prvním místě u mě, než tenhle ten film teda.
1: Dobře.
0: Ale tenhle film mám taky rád, mám rád i ten soundtrack k němu, DJ Witch, takže...
1: A pozor, specialista, ano.
0: Takže tohle ti stačí.
1: A jak to, že tohle znáš, když je to z roku 2006 a protivní zprostý holky z roku 2004 neznáš? Jako ty filmy jsou samozřejmě rozdílný, jo.
0: Ty bych si měl
1: Ale
0: vybrat,
1: čekala bych, že ti to jako minulo tady ten
0: na
1: film.
0: Na protivný zprostý holky jít do kina a vedle viděl bych tady ten plakát, já to nemůžu prozradit našim posluchačům, co to je, a byl tam ten Mádl, tak jdu na Mádla, že jo.
1: Ty bys si nešel na Linzi?
0: Ne.
1: Ty jo, tak jestli to Linzi slyší, což samozřejmě jednoznačně slyší,
0: si,
1: tak jako ta bude hodně smutná.
0: 667-36-736, jestli jste poznali tenhle ten film, napište nám do studia. A tohle číslo vlastně platí i pro Lindsay Lohan, jestli nám napíše taky.
1: Může ti zavolat, že byste na večeru.
0: Ale možná jo.
1: To je Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Praha.
1: Mně se strašně líbí, jak jsem mluvil o tom, že se mi nenabíjí ten telefon, že tady ano. Ve studiu máme horko, že řekneme, hele, ve studiu máme horko a najednou přiběhne náš technik Tonda. To, že tady je jako důkaz, Tondo, řekni ahoj pořádně nahlas.
2: Nazdar!
3: A pozor! No,
1: tak počkej, nazdar, tak to si dá nějaký mřiští, ne?
3: Ty to trénuješ na fotbal, ne? Nebo co to bylo? Pojď slušně pozdravit, prosím tě.
1: Tak, oprava.
4: Dobrý den.
1: Tak to je lepší. Tak to je náš technik. Pěkný, to je ano, náš technik. Je ano. Vidět, že to je fotbalový fanoušek velký. Tak pojďme na film, který si dneska dala ty.
3: Ano, je to český film z roku 2006 a vlastně moc těch nápověd nebylo ani potřeba. Stačilo tohle.
5: Ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
1: No. Tak, co píšou naši posluchači?
3: No jeden tábor, je to opravdu je to ikonický.
1: Tím, že mám vlastně dva body, už jsem je získal, znám správnou odpověď, tak já se taky můžu dívat na ten monitor, ono to vlastně zrcadlí všechny naše zprávy, která nám přichází, takže vidím tady Gimple, není to jeden tábor, hele, tady je další SMS.
3: Tak já vyvidím možná ještě, no tak já už stávnu.
1: Jestli
3: no.
1: Si nechala auto na sluníčku, tak se, to ale to píše tvůj přítel, ale.
3: Jo,
1: ono to zrcadlí i tvoje SMSky, hele.
3: Jo, takhle, no tak to ne.
1: Ale má starost, má starost,
3: ano, protože chudák. Se asi upeču, máme kožený sedačky a to není příjemný.
1: No, tak jdeme rovnou na telefon.
3: Tak telefon vypad. Tak nejenom, že teda se roztáhne most o 17 metrů, ale může vypadnout i telefon, nejenom, že tvůj telefon se nenabíjí.
1: A zrovna tady máme technika a on s tím, hele, podívej, tomu je takový horko, že nám vypad telefon.
3: No, posloucháš, no, slyšíš to?
1: A nic s ním to vůbec nehne, jo? Že by obnovil to spojení, ne.
3: Nic.
1: Tak pojďme zahrát tady podle SMSky teda, jako včera, tady píše Tomáš, že chce Tiesta, tak mu dáme Tiesta. A tedy správná odpověď, jak se tedy ten film jmenuje?
3: Gimple.
1: A je to s fanfárou. Gimple
3: to
1: vám
3: měl říct
1: všem.
3: To možná asi.
1: Asi jo.
3: Kdo to zrežíroval,
1: to
3: řekni.
1: Vím. Ježiši, tak to je Vorel, ne?
3: Správně, pozor, se pozná, tyjo, fanoušek.
1: Takže dáme toho Tiesta tady někomu.
3: Dáme Tiesta, ten se hodí dneska.
1: A vám všem, co jste napsali Gimple, tak gratulujeme. Souboj ukončen, já můžu jít domů, do bazénu a ty taky.
3: Já do bazénu, ale nejdu.
1: Ha. Ale ještě si dáš zprávy.
3: Ještě si dám zprávy, těším se.
1: Hezké odpoledne.
6: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.
7: Let's get down to business.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Kladenská policie varuje před podvodnými telefonáty a fotbalisté Sparty budou chtít proti Zlínu napravit porážku na hřišti Zbrojovky. Přejeme vám pohodové čtvrteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Informace z Neratovic přináší mluvčí města Barbora Velterová.
3: V Neratovicích pokračují stavební práce na rekonstrukci křižovatky ulic Masarykova, Mládežnická a náměstí Republiky. Součástí projektu je rozšíření chodníků, úprava přechodů pro chodce a instalace nové světelné signalizace, která zvýší bezpečnost chodců i řidičů. Práce potrvají do 28. srpna. V současnosti probíhá druhá etapa stavby zaměřená na jednotlivá nároží křižovatky. Součástí prací jsou výkopy, pokládka kabelových tras pro budoucí semafory i budování nových chodníků.
1: Léto je obdobím dovolených výletů a odpočinku. Jedna skupina lidí se ale volno nebere. Podvodníci. Městská policie Kladno proto upozorňuje na další vlnu telefonických podvodů, při kterých se pachatelé vydávají za pracovníky bank, policie České republiky nebo dalších důvěryhodných institucí. Pokud si navíc nejste jistí, zda nejde o podvod, můžete využít preventivní projekt policie České republiky web panprokoukl.cz, který pomáhá lidem rozpoznat nejčastější triky podvodníků. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová přináší varování k extrémním teplotám.
4: Během následujících tropických dní bychom měli zvážit rozdělávání ohně. Na volném prostranství by se mohlo velmi snadno stát, že se nám oheň rozhoří do nežádoucího požáru. Co se týká uzavírání dětí nebo zvířat ve vozidlech, je všude upozorňováno, tohle rozhodně nedoporučujeme, protože v tom uzavřeném vozidle může velice rychle se zvýšit teplota na nesnesitelnou hranici a může skutečně jít o hazard s životem dítěte, zvířat i kohokoliv dalšího, koho tam necháme.
1: Při přípravných pracích v přírodní rezervaci na albánském pobřeží, kde má vzniknout rozsáhlý hotelový komplex spojený s rodinou Trumpových, dle nevládních organizací a vědců vznikly nenapravitelné škody. Výstavba podle nich ohrožuje krajinu i faunu. Proti developerskému projektu spojenému s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem se od konce května v albánské metropoli Tiraně konají pravidelné protesty.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty čeká v páteční předehrávce druhého kola první ligy Zlín a budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro ně půjde o generálku na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Sparta se vzhledem k panujícím teplotám rozhodla umístit na stadion Pítka a Stojany z SPF Krémy. Duel má výkop od 19 hodin.
2: Relax Radio.
1: Noc na pátek bude jasná, teploty se budou pohybovat mezi 20 až 22 stupni Celsia. Podle meteorologů nás zítra čeká polojasno, odpoledne má postupně přibývat oblačnost a v západní polovině kraje očekávejte přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů.
0: Teplo máme samozřejmě i ve studiu. Jak Kamčo přežíváš tyhle ty horka?
1: Špatně s klimatizací, ale zase je pravda, že jako já mám radši, když je kolem těch 30, to je pro mě snesitelný. To, co je nad, už je jako šílený, takže já jsem ráda, že máme klimatizaci a dá se to přežít, ale podle mě i jako se zmrzlinou je to docela dobrý, no, to že jako máš tu výmluvu nějakou.
0: Já si myslím, že jako co se týče zmrzliny, tak každý zaměstnavatel by asi tím měl dodávat zdarma, co? Do práce.
1: Ale tak to je ale dobrý nápad, člověče, no, to by bylo dobrý zavést tohle.
0: Hele, tak možná zítra už bychom tady mohli mít.
1: Já jsem chtěla bazének teda na terásku, ale ty nanuky jsou lepší.
0: Já si myslím, že to bude určitě lepší. Miraj a písnička Oči. Následující hodince Relax s Jarkou. Zůstaňte s námi a poslouchejte Radio Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Ještě jednou vás zdravím, tady Jarka Poláková v mikrofonu a dneska budeme mít takové speciální téma. Dneska je totiž Mezinárodní den přátelství a já si říkám, že opravdový kamarád je člověk, kterému si myslím, že můžete zavolat třeba ve 2 ráno a on místo toho, aby se zeptal, co se stalo, řekne, kde jsi? Už jedu, jasně, počítej se mnou. Přátelé jsou většinou ti, kteří se smějou našim vtipům, i když nejsou úplně povedené. Podrží nás, když potřebujeme zrovna tu největší pomoc. Takže mě dneska zajímá, kdo je váš nejlepší kamarád nebo kamarádka a jak dlouho se už znáte. A pokud máte nějakou takovou tu zprávu, že pro vás ten člověk udělal něco, co jste od něj nečekali, tak se určitě taky ozvěte na číslo 606 736 736. Čekám na vaše zprávy. Takže ještě jednou Mezinárodní den přátelství.
1: Relax Radio.
2: Léto s relaxem.

0: správně dívám do kalendáře, tak dneska máme 37., čili polovina prázdnin je za námi, to je hrůza, jak to letí. No a dneska slaví kdo svátek? No Bořijové, Boříkové, Bořkové, takže pokud nějakého znáte, okamžitě mu popřejte všechno nejlepší k svátku. No a pojďme si něco o tomto jménu říct, je to jméno, které má staroslovanský původ a vzniklo ze slov, které znamenají bojovat a vojsko. Není teda překvapením, že se jeho význam spojuje s odvahou, silou a bojovným duchem. O mužích se jménem Bořivoj se říká, že jsou přirození vůdci. Umějí převzít zodpovědnost, jdou si za svými cíly a své nejbližší by dokázali bránit za každou cenu. Jsou pracovití, spravedliví a spolehliví. Na druhou stranu, umí být občas i pořádně tvrdohlaví. Když jsou o něčem přesvědčeni, jen tak je nikdo nepřesvědčí o opaku. Přemýšlíme si znám jako Bořivoje. Ano, pan učitel, byl to pan profesor na gymnáziu, učil nás matematiku a musím říct, že to byl veliký sympatiák. Takže pokud všichni muži, kteří nosí jméno Bořivou, jsou tak sympatičtí, takže opravdu dvojnásob všechno nejlepších svátků a teď už se jdeme podívat na dnešní kalendárium.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. července. Tento den roku 1863 se narodil Henry Ford. Právě po něm jsou pojmenovány automobily, které jsou v Americe dodnes jedny z nejprodávanějších. Předposlední den v červenci roku 1946 přišel na svět rockový baskytarista Jeffrey Hammond ze skupiny Jethro Tull. O rok mladší je původem rakouský herec a také filmový producent Terminátor Arnold Schwarzenegger. She'll be back. Narozeniny má dnes také zpěvač Kate Bush spatřila světlo světa v roce 1958. Přesně 10 let poté se narodil i Sean Moore, bubeník skupiny Manic Street Preachers. Beatles zavřeli svůj Apple butik. Všechny věci putovaly na charitu. V roce 1991 hudební kanál MTV oznámil, že do 2 let bude provozovat 3 programy.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Madrid, San Francisco.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.

0: Brazily se nám za chvilku sice přehoupnou do druhé poloviny, ale pojďme si říct, kam bychom se mohli podívat do nějakého pěkně klimatizovaného muzea. Co, pozvánky na výstavy. Máme tady první výstavu, která se jmenuje Nezbytné maličkosti. Je to výstava dámských modních doplňků. Tuto výstavu můžete vidět v Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka na Lánech a k vidění jsou módní drobnosti a doplňků do konce 19. století, do počátku 70. let století minulého. Další výstavu, na kterou bych vás ráda pozvala, je hravá výstava IQ Play. Objevuj, skládej, zkoušej, hraj. Muzeum Českého krasu v Berouně vás zve na tuto výstavu a výstava potrvá do konce prázdnin. No a poslední pozvánka je výstava s názvem Fenomén igráček. No kdo by neznal igráčka? Vlastivědné muzeum ve Slaném. Letní výstava je určená především dětem a představuje legendární figurku, se kterou si od 70. let 20. století hráli děti v tehdejším Československu i dalších zemích. Věřím, že vaše nejčastější návštěva bude asi zřejmě akvapark nebo bazén, ale neváhejte přijít na této tematické výstavy do muzea na Lánech, Berouně nebo ve Slaném.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Do rána hládám písnička s názvem Sun Will Shine, úplně doslova, to dneska jede, slunce bude svítit, no ono svítí. No a před námi je jedna z tanečních klasik začátku 90. let, je to píseň od německé skupiny Snap, která ji vydala v roce 1990 na svém úspěšném albu World Power. Písnička, která se jmenuje Mary Had a Little Boy, si pohrává s motivem pro vás možná známé anglické dětské říkanky Mary Had a Little Lamb, a předvádí do světa Eurodance a hiphopu. O zpěv se postarala americká zpěvačka Penny Ford a skladba se dostala do hitparád po celém světě. No tak pojďme, jdeme zpátky do devadesátek, skupina Snap a Mary Had a Little Boy.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: vybírají nejčastěji právě za nejlepší kamarádku jinou ženu. Není divu, že jo? My si totiž umíme povídat klidně i 2 hodiny po telefonu, pak si třeba dát rande na kávičce a stejně potom, když si sedneme každá do svého auta, ještě jsme schopni si 30 minut telefonovat, co jsme vlastně nestihli probrat v kavárni, či tak ještě dořešíme po telefonu. No muži to mají tak trošku jinak, ti si většinou spíš sejdou na fotbale, na pivíčku nebo u grilu a když se jich zeptáte, tak co, jak se má třeba Pepa, odpověď bývá, no nevím, ale v sobotu jsme byli na kole. Prostě takový jiný styl přátelství. No a pak je tu přátelství mezi mužem a ženou. To podle různých průzkumů funguje taky. Ale bývá o něco složitější. Občas totiž jeden z nich začne doufat, že z kamarádství bude něco víc a druhý si mezi tím myslí, že jsou prostě jen skvělí kamarádi. No a je to taková ta klasická věta, která jako zazní a já ji taky bohužel slyšela. Já tě mám rád, ale jenom jako kamarádku. A nebo naopak, že jo, já tě mám ráda, ale jenom jako kamaráda. No tak mě zajímá váš názor, jestli věříte na opravdové přátelství mezi mužem a ženou, nebo si myslíte, že tam dřív nebo později jeden z nich stejně začne cítit něco víc. Pište mi svoje vlastní zkušenosti, jsem zvědavá, jak to vidíte vy, do našeho studia 606 736 736 a nebo můžete i volat.
1: Relax

0: Bay.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Relax Radio.
5: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme minutu po 17 hodině, jdeme se podívat, jak bude zítra.
1: Relax Radio.
0: Jak jinak, zítřek přinese další tropický den, bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a hlavně na severozápadě se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na neskutečných 35 až 39 stupňů. No tak to bude zase pařáček. No já nevím, no, já asi si možná stopnu tady na balkón a slíku si do bikina, budu tancovat a přivolávat asi zřejmě déšť, nebo já fakt jako v tom teple se dělat prostě nedá, obdivuju úplně všechny, co pracujou. No, skupina Činasky v následující hodince, na to se můžete těšit. Já vám s Bohem nedávám, zůstanu tady ještě s váma v následující hodince. Mezinárodní den přátelství je naše dnešní téma. Vy posloucháte Rádio Relax a já jsem tady pro vás.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Je to tady, je 17.10 a my se jdeme co podívat na anketu Relax v ulicích. Říká se, že láska prochází žaludkem, ale někdy také přes květiny, šperky nebo třeba letenku na druhý konec světa. A protože každý občas přemýšlí, čím by tu svou drahou polovičku chtěl překvapit, budeme dnes sbírat inspiraci od vás. V dnešní anketě Relax v ulicích se ptáme, jaký nejromantičtější dárek jste kdy dali svému partnerovi nebo partnerce? Byla to třeba večeře při svíčkách, nebo ručně vyrobený dárek, zástupní prstýnek, nebo úplně něco takového, co jste nikdy nečekali. Za chvíli vyrazíme do ulic a zjistíme, jaké romantické nápady mají lidé kolem nás. Třeba si odnesete inspiraci i vy. Tak jdeme na to.
1: Relax v ulici.
2: Wellness.
3: Návnady rybářský.
4: Grilovaný koleno.
5: Skok padákem.
6: Asi přívěšek, náhrdelník.
7: Výlet s překvapením je takový dost romantický, aby to bylo do poslední chvíle tajnost. A pak se dá říct, že to je pak taková i romance, no.
8: Partnerce, já partnera nemám. No tak asi syna, dceru, to je asi nejlepší dárek.
9: Nejčastěji jsou to nějaké poukazy na večeře nebo lístky do kina a vždycky to spojím s nějakým dalším zážitkem, takže jdeme někam na procházku a vybírám vždycky krásné nové místa, takže to určitě doporučuji spojit dárek se zážitkem.
10: Osobní automobil Mercedes.
11: Šperk.
12: Hezkou dovolenou.
13: Já se vždycky snažím, aby dárky byly originální, takže pokud máme s partnerem nějakou stejnou věc nebo nějaký stejný humor, tak se vždycky snažím ho zakomponovat a za mě nejlepší určitě zážitky, protože zážitku není nikdy dost, takže třeba nějaké výlety nebo třeba wellness pobyt, tak to je určitě za mě skvělé. A nebo třeba i takový výlet do zoo může být velká zábava.
14: Já jsem jí dárky vyráběl. Chodila pozdě, jak jsem jí dal přesýpací hodiny, jako malinký na krk.
0: Pečené koleno, no tak to je takové, to je to opravdu ta láska prochází žaludkem. No a já jsem to tak vzpomínala, co asi takového nejvíc jsem jako kdy dala nebo dostala. My to máme trošku jinak, já hrozně miluju překvapení a můj manžel ne, takže tam jako asi moc překvapením jsem nikdy nevyhrála, ale jednou, to myslím, že prošla, byla to škola smyku a byl to super dárek, nejdřív byl můj manžel, pak jsem přišla já, protože to je super zkušenost, aby člověk vyzkoušel, jak auto reaguje na vodě nebo na sněhu. Mohu moc doporučit, pokud budete hledat nějaký dárek se zážitkem. No a to byly vaše tipy, ale musím říct, že nejvíc mě dostalo teda pečené koleno. Asi dneska zajdu někam něco nakoupit a třeba udělám taky velkou radost. Posloucháte Radio Relax a teď už David Guetta.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: když vám zaspívám tuhle tu melodii. No tak, co to je? To je typický klávesový riff, který napsal frontman kapely Liquido a písnička s názvem Narkotik je právě na řadě. Je to Cesta do 90. Německá kapela právě napsala tuhle tu úžasnou písničku a s tímhletím songem se prostě člověk musí vrátit okamžitě do 90. Tak schválně. Když si vybavíte právě tyhle ty diskotéky první lásky nebo jízdu autem se staženým okýkem, hrála vám tahle ta skupina k tomu?
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D11 ve směru od Jaroměře na Prahu pozor na 52. kilometru. Stojí tam porouchané vozidlo, které komplikuje provoz. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností a počítejte s krátkým zdržením. No a problémy hlásí také dálnice D5 ve směru od Rozvadova na Prahu. Mezi 0. a 7. kilometrem se tvoří kolony, proto sundejte nohu z plynu a připravte se na pomalejší průjezd. Jezděte opatrně a šťastnou cestu s Rádiem Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

máte rádi skvělou muziku a letní festivaly, tak teďko zbystřete. Na našem instagramovém profilu Radia Relax právě probíhá soutěž o 2 stupenky na Open Air Festival Valník, který se uskuteční 21. srpna v letním kině ve Slaném. Na pódiu se představí třeba 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, Totální nasazení, Ivan Hlas Trio a Zakázaný ovoce. No a pokud se nemýlím, zhruba dalších 20 kapel. No a jak vyhrát? Je to naprosto jednoduché. Musíte sledovat náš Instagram Rádia Relax a odpovědět na soutěžní otázku, kolik dní trvá festival Valník. Soutěž běží od pondělí 27. července až do 3. srpna, takže času už není moc. Čili běžte na náš Instagram, sledujte, odpovězte. No a my vám držíme palce a třeba se právě vy vydáte na jeden z největších hudebních svátků léta úplně zadarmo.

0: dneska teďko před 6 hodinou takovou menší hudební výzvu. Říkala jsem si, že když dneska teda slavíme Mezinárodní den přátelství, tak mě zajímá, jaká písnička se vám jako první vybaví, když se právě řekne přátelství nebo kamarádství. Může to být česká klasika nebo zahraniční hit, cokoliv, co vám připomene vašeho nejlepšího kamaráda nebo kamarádku. Třeba písnička, kterou jste spolu poslouchali na školní výletě a měla právě takové to téma přátelství, kamarádství. Tak schválně, jaká je podle vás ta největší hymna přátelství? Pište mi své tipy, jsem zvědavá, jestli se na některých shodneme. 606-736-736.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těším.

0: 18 hodin a jdeme se podívat na počasí.
1: Relax Radio.
0: Časí. Připravte se na pořádné vedro, ve většině republiky bude jasno až polojasno, až večer od západu přibude oblačnosti. Na severozápadě se místy mohou vyskytnout přehánky nebo boušky. Nejvyšší teploty budou mezi 35 a 39 stupni. To bude sakra hit. Ale ne větší než dneska, mám pocit, že už dneska naměřili někde 40 stupňů, docela hustý. Počítám, že lidi dneska plavou ve vodě, bazény, akvaparky, jsou plné lidí a posluchačů Radio Relax. No a vy se můžete těšit v následující hodince například na Michaela Jacksona One More Chance. Jo, to je krásná slaďárna. Tak doufám, že zůstanete s námi, protože téma přátelství tady bude i v následující hodince.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Rádio Relax a já jenom připomenu dnešní téma naší ankety Relax v ulicích. Bylo to, jaký nejromantičtější dárek jste koupili své drahé polovině. No a mě tady nějak zapadla zpráva od Lenky Skladna, která píše: Jarko, já to mám z dárky trochu netradičně. Každý rok dávám příteli k narozeninám nějaký kostým. Už byl pirát, hasič, kovboj, ale to ode mě dostal policistu. Večer se vždycky převlekne a máme z toho takový náš soukromý, tematický, romantický večer. Musím říct, že je to dárek, který si nakonec užijeme oba a podle mě je to mnohem lepší než další parfém nebo ponožky. No, Lenko, je to velice originální, tohle to mě třeba nikdy nenapadlo. Já jen doufám, že teda pokud dostal policistu, tak dorozdával váš partner pouze pokuty za málo pusinek. Každopádně je vidět, že nemusí dárek stát 10 000, aby druhé polovině, a vlastně nejen druhé polovině, ale obou udělala radost. No tak jo, tak já už si tady jdu dát webové stránky, kostýmy a přemýšlím, co koupím. Asi nějakýho trpaslíka, nevím, no, tak jdeme na to.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Když řeknu jméno Jim Jamison, tak vám to možná nic neřekne. Když vám řeknu I am always here, tak už možná lidi, co si pamatují devadesátky, taková ta pláž, jo, teď tam běží ty krásný svalnatý chlapy, ale i docela vyvinuté ženy mají oranžové plavky a oranžový plovák. Notabene jsem si říkala, tak tohle by mohlo být dárek k narozeninám. Jako kostým, že? To by bylo docela zajímavé. Ale pojďme k muzice. Talenta písnička je naprosto luxusní, byla právě napsaná pro probřežní hlídku, neboli Baywatch v 90. letech. Je to zpěvák Jimmy Jameson, který naspíval. No a my si jdeme právě teďko na našem rádiu Relax poslechnout. Cesta zpět do 90. let.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů.

si četla vaše zprávy ohledně písniček, kde se objevuje slovo přátelství, nebo kde se třeba o tom přátelství i zpívá. A vlastně mě nepřekvapuje to, že nejvíce se objevovala písnička Pár přátel od Michala Davida. Vlastně není se čemu divit. No pohled z tu písničku prostě si myslím, že zpívá úplně každý a zní na každý diskotéce, na každém plese, no prostě všude. Pak tady mám takovou jednu specialitku od naší posluchačky Marie, ta píše With a Little Help from My Friends, což je od skupiny Beatles. A samozřejmě tato písnička zpívá o tom, že pomoc od přátel je vlastně to nejvíc a vlastně s tou pomocí si to zvládá o něco lépe. Pak se tady objevila taky píseň Přátelství od Martiny Pártlové a několik z vás připomnělo i Petra Reska s písničkou Přátelství. Je krásný, že jo, že ta hudba dokáže to přátelství připomínat možná ještě víc než slova. Stačí, když zazní pár tónů a člověk si hned vybaví spolužáky, kamarády z dětství, i takový ty společné školní výlety, tábory nebo první diskotéky. No a tak já nevím, no, jak tohle to téma zakončit, já si bych řekla, že pokud máte vedle sebe opravdového přítele, kamaráda, na kterého se můžete vždycky spolehnout, tak vemte telefon, napište mu nebo mu pošlete prostě jenom smajlíka, srdíčko, že na něj právě teď myslíte. Pár přátel stačí mít. No a teď už Michael Jackson, One More Chance.

0: it hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you. Dneska máme Mezinárodní den přátelství a já jsem si říkala, že asi by byla veliká škoda, kdyby tady nezazněl ten nejdůležitější seriál, a to jsou právě Přátelé. Je to zhruba 10 řad, 236 dílů a parta 6 kamarádů, které se baví, nebo která baví diváky už víc jak 30 let. A víte, že kolem natáčení se hemžilo docela opravdu zajímavými historkami, no tak třeba Matt LeBlanc, což byl představitel Joeyho, přišel na konkurs s pouhými 11 dolary v kapse a když pak dostal svůj první honorář, nekoupil si žádné drahé auto ani hodinky, zašel si na pořádnou večeři. A potom, co ještě jako mě docela dost překvapilo, ta Courtney Cox, která neměla hrát údajně vůbec Moniku. Jo, tvůrci původně chtěli obsadit do role Rachel, jenže ona sama řekla, ne, já jsem Monika a udělal dobře, protože si dnes asi jen těžko dokážeme představit někoho jiného v tom jejím bytě posedlém pořádkem. No a ještě perlička na závěr, když se právě Courtney poprvé oblékla do kostýmu tlusté Moniky, Matthew Perry prý na place vůbec nepoznal a normálně kolem ní prošel. No, takže pojďme si říci, jaká je nejlepší nebo nejoblíbenější postava z Přátel, třeba která by vás částečně vystihovala, nebo byste si tu roli chtěli zahrát sami. Byl to Chandler, nebo to právě byla ta Monika, nebo Rachel? Pište mi na 606 736 736.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dorala nám Tereska Krndlová, ať chceme nebo nechceme, 19. hodina se nám blíží a my jdeme na vaše zprávy. Ptala jsem se vás vlastně v předchozím vstupu, která postava z přátel vám byla vždycky nejbližší. Petra Skladna píše, za mě jednoznačně Chandler, ten jeho suchý humor neměl chybu, kolikrát jsem se smála na hlas, až se mě manžel ptal, co se děje. Dodnes používám jeho hlášky. Pak Milan z Rakovníka, já jsem vždycky fandil Joeymu, sice nebyl nejostřejší tuška v penálu, ale měl obrovské srdce a jeho legendární Jak se máš, prostě nejde zapomenout. No a poslední jsem si tady vybrala, třeba o nich tady trošku více. Eva z Mělníka, Přátelé jsou pro mě super seriál, u kterého nemusím přemýšlet. Když je mi smutno, pustím si jeden díl a hned je svět o něco veselější. Já musím říct, že když bych se já stavila do toho seriálu, tak asi pro mě by byla nejblíže Phoebe. Ta byla taková, no, hlavně hrála na kytaru, že ho krásně zpívala, její úžasná písnička o kočce, tu si zpívám dodnes. No takže v seriál Přátelé, tak asi si ho dneska zase znova pustím. Dostala jsem takovou menší chuť sednout si, dát si nožičky nahoru a pustit si tenhle úžasný sitcom. No tak jo, 19. hodinka se blíží, téma přátelství. Doufám, že se vás pobavila a že jste napsali tomu svému nejlepšímu kamarádovi nebo poslali alespoň smajlíka. A teď už kalit.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Dneska máme čtvrtek 30. července, předposlední červencový den a za chviličku nám odbije 19. hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí
0: na zítřek slibuje slunce, ale i tropické teploty. Čeká nás jasno až polejasno. Později odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Odpolední maxima dosáhnou 35 až 39 stupňů. Čeká nás hit, ale možná si trošičku od toho teplého dne odpočineme o víkendu a bude malinko bouřit a trošku ji pršet. 19. hodina, já se s vámi budu pomalu, ale jistě loučit. Skupina Mandraže vám zpříjemní následující hodinku.
2: Nasaď mi na chvíli.
0: Písnička Motýly a mě nezbývá nic jiného, než se už s vámi rozloučit. Uslyšíme se příští týden v úterý. Hezký večer.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Relax. Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax.
2: Už nejsem tvůj, a ty nejsi mám, ničeho nelituji.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 31. července. Roku 1946 se v Los Angeles narodil zpěvák a kytarista Bob Welch z kapely Fleetwood Mac. O 12 let mladší je na den přesně bubeník R.E.M. Bill Berry. Po 5 letech ho následoval anglický hudební chameleon Fatboy Slim, Pizza Man, člen House Martens, Beats International nebo Freak Power, vlastním jménem Norman Cook. Poslední červencový den přišli nejdřív na svět a poté na filmové plátno francouzský herec Louis de Funès, ten v roce 1914, tak jeho český kolega Bolek Polívka, narodil se roku 1949.
1: Stanu, jsem slepej, kurva, slepej jsem.
0: A do třetice Wesley Snipes, tenhle černoch, spatřil světlo světa 31.7.1962. Z hudebního světa jsou dnešními oslavenci ještě jediný chlap v irské rodinné skupině Coors, Jim. A ročník 1978 je World Champion, bubeník Coldplay. Relax Radio.
2: Relax Radio. Baby, I-